0: trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.

jsem žil. Trial.

try. Try.

0: try.
1: Cool, I can put key.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

0: style.
1: I spend so much time
0: style.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: právě.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Stýská se, stýská.
0: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial.

0: pak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.
1: Trial.
0: A žiju svůj

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

jsem nepozvaný svědek a ty smutná nevěsta. Jsem nepozvaný svědek a ty smutná nevěsta.

trial. Trial.

trial. Trial.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial.

0: trial.
1: Colors are beautiful, like a rainbow.
0: Trial. Trial.

Strava.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Forever trusting who you are.

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: They won't hear me.
1: Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

try. Bye.

trial. Trial.

go. Trial.

trial. Trial. Trial.

Tchau. Tchau. Tchau. Trial.

well. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Wednesday.
1: Trial. Trial.

Čau. Trial.

0: that's what you do.
1: Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trials.

trial. Trial.

0: Trial.
1: Respect Maya.
0: Trial.
1: I'm ready.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl.

Mann machen.

0: trial.
1: My endless love.
0: Trial.
1: Two hearts.
0: Trial.

Bye.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Snad uvěří
0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou
0: trial.
1: Dokola.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v pohledu.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: říkám šťastný sní. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Wow.

Bye. Trial.

try.

0: Bye.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

trials.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hvězdou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.

Pro si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bell. Bell. Trial.
1: Not liar, Florida, not liar.
2: I read it to baby.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Over somewhere.
0: Trial.

0: 12.
1: There are flies on the windscreen.
0: 12.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Trial.

0: trošičku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: This is my decision.
0: Trial.

0: trial.
1: This is my time of the year.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: trial.
1: Jak. Sniví. Chtěl
0: trial.
1: Křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl
0: trial.
1: Si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když
0: trial.
1: Si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třásl.

ztracený, oči pláčou dál. Když jsem šel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: bar. Trial.
1: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych pocať, hledat lepší

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

drive.

trial.

Trial.

try.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: zastavíš.
1: Tak.
0: Bouře pominou. Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, že ten člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.

0: Try.
1: Lights will guide.

trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, jsem se mi zdával, já hrál pro plnej sál a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž cít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

trial. Trial.

trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: The character star. Star was gold, pickled in a jar.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Thank you.
0: Trial. Trial. Trial.

trial.

Bow. Trial. Trial. Trial.

drive.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: jen žít z tvých polipků. Svou láskou chtěl řád být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Zavřel si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. Trial. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak Trial. Složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Trial.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Trial. Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská se mi stýská.
1: Trial.
3: U nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
3: Stýská se, stýská.
1: Trial.

0: já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se sezou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

si brátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

drive. Drive. Drive. Drive.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Try.

drive. Drive.

trial. Trials.

Bye.

trial.

try. Try.

Wow.

Wow.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jít.
0: Trial.

Dále.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
1: Trial.
0: Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
1: Trial.
0: Nevíš ani jak. Nevíš jak.
1: Trial.
0: Tvý roky bláznivý.
1: Trial.
0: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
1: Trial.
0: To hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama jako správný chlap.

trial

trial. Trial.

Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Kyle. Kyle.

Bye. Bye. Bye. Bye.

0: trial. Trial. Trial.
1: La la la la la la la.
2: Are ready to baby.

trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci šel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.

šelem ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen.

0: Pál.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený
0: Trial
1: nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: znamenie.
1: Trial.
0: Vypršal náš čas, už musím ísť.
1: Trial.

ball. Trial.

0: trial.
1: Kdybych byl chytrej, tak bych nebyl blbej.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial. Trial.

0: Jeden frank, jsem nejbohatší z bank na cenu.
1: Trial.

nade mnou. Láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruje.

trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu
0: hry.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý
0: dým,
1: hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když si vyšel ven ze žalářních vrat,
0: trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej
0: chlap.
1: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

Bye.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou.
0: Trial.
2: Se mi stýská.

0: Stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Tví milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

plání svítá. Vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

try out. Trial. Trial.

0: jsem měl prachy,
1: Pavel,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej.
1: Pavel,
0: vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

Bye. Bye. Bye.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: mám šťastný sníh.
1: Trial.
0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
0: Stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, čas to zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na
0: Majdan,
1: byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial.

0: zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Drive.

Bye.

trial. Trial.

Bye.

Bye.

files.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Bye.